0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: víte, co to znamená?
1: Ano!
2: Ano!
1: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: but I want another cocktail.
1: Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Já jsem Lukin a přináším aktuální přehled novinek z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Novinka číslo 2. Madrid, Faruko. Třetí novinka hitparády je Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. A čtvrtá novinka hitparády je Dominika Mirgová, Kali Ale.

0: Takhle zní aktuální novinky hitparády 107 Frýčka a vy pro ně můžete kdykoliv non-stop zahlasovat na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Freebox Free Rádia. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
1: Nastraž uši. Tahle novinka si

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Free Radio 107 FM.

0: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: nové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impulse. Taxi Impulse, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Krásné nedělní ráno, přátelé, držíte vlnu 107 FM, jste s Free Rádiem, no a s vámi Janče Houbová, zdravím vás od mikrofonu dnes v neděli 30. srpna na poslední prázdninovou neděli. Je to tak, je to hrozný, ale už je to teda bohužel léto za náma, no. Dneska slaví svůj svátek Vladěna, které lze všechny vyložit jako žena, která vládne, tak těm vládnoucím Vladěnám přeju všechno nejlepší. No a vy si užívejte tu poslední prázdninovou neděli, za malou chvíli kalendárko, no a společně se také podíváme na to, jak se vám může doma hodit plesnivý chleba. Tak si na to počkejte.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: Vhled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia s datem 30. srpna připravené, přátelé, pojďme na to. České země rok 1938 prezident Edvard Beneš předal představitelům sudetoněmecké strany další z návrhů na řešení sudetoněmecké otázky, takzvaný čtvrtý plán. Rok 1940 v časopise Mladý hlasatel začal vycházet román Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara. No a rok 1953 byla otevřena zoologická zahrada Brno. Pojďme se také podívat do světa, smutná událost a neúplně tak daleko od České republiky, rok 2010 na předměstí Bratislavy zemřelo při útoku aktivního střelce 7 osob. Pachatel spáchal při přestřelce s policií sebevraždu. Pojďme se podívat, kdo dneska slaví kromě Vladěn, které mají svátek, tak narozeniny slaví fotbalista Pavel Nedvěd, herec Jakub Prachař, americká zpěvačka a písničkářka Bibi Rexa, anebo taky americká herečka a modelka Cameron Diaz. Tak pokud také slavíte, přeju vám všechno nejlepší.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Freerádio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: dopoledne ve společnosti vašeho oblíbeného Free Rádia. Přátelé, pokud máte doma plesnivý chleba nebo třeba mandarinku, tak věřte, že se vám může hodit. Jak? Prozradím za moment.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími

0: Konec plísně na chlebu, kterou byste mohli přehlédnout. Je to tak, odhalit plesnivý chleba pomůže nevědomým a slabozrakým lidem umělá inteligence. Na vývoj nové aplikace spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci. Vývojáři teď mají k dispozici zhruba 1400 fotografií plesnivého jídla, na kterých se model učí. Pro spolehlivější výsledky ale potřebují o něco více, asi 10 000. A teď je šance pro vás, přátelé, databázy mohou totiž rozšířit i dobrovolníci. Stačí vyfotit plesnivou potravinu v jakékoliv fázi a snímky zaslat. První uživatelé by aplikaci mohli začít využívat koncem tohoto roku.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
2: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
1: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: A teď už se pojďme podívat, co se děje v Brně. Festival Štetlfest opět připomíná místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií. Pátý ročník s podtitulem Návraty trvá do dnešního dne. Do Brna se při této příležitosti vrátili potomci pěti významných židovských rodin. Hlavním bodem jsou letos odhalené základy někdejší velké synagogy, kterou nacisté vypálili v předvečer druhé světové války. Spálená ulice se zároveň vrátí k původnímu názvu u synagogy. Část programu se koná také mimo Brno, například v Alexovicích položili kameny zmizelých za členy rodiny Plačkových. Další podrobnosti si řekneme už po 11. hodině na Free Radio v tipech, kam vyrazit, tak zůstaňte s námi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné dopoledne, 10. hodina nám odbyla a to znamená, že mám pro vás připravené kinonovinky na tento týden, abyste věděli, co frčí v kinech, abyste byli v obraze, no abyste věděli, co tak jako trenduje, dobrodružný akční sci-fi snímek Vzhlížet ke hvězdám, historický český film, který vypadá velmi zajímavě, Osamělý vlk, chybět nebude ani dobrodružný rodinný animák Tajemství džungle, no a potom pro vás mám ještě jednu takovou libovku, počkejte si na podrobnosti a teď už to nejnovější na vlně 107 FM. Free Radio. Hudební noviny.

0: Do kin vtrhl dobrodružný akční sci-fi snímek Vzhlížet ke hvězdám, který se odehrává ve světě s decimovaným chřipkou. Mladík Hick, jehož pandemie připravila o rodinu, přežívá na opuštěném letišti s postarším Benglim. Ten působí, jako by se v postapokalyptickém světě už narodil, zatímco Hick stále sní o světě, v němž nemusí odrážet útoky gengů. Určitou naději mu dává hlášení ze vzdáleného letiště, které občas zachytí na své vysílačce. Po nečekaných dramatických událostech se rozhodne hlas následovat. Jak to dopadne, to se dozvíte na novém dobrodružném akčňáku Vzhlížet ke hvězdám.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
1: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu s bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce-daikinbrno.cz.

Sei etero, sei gay. Non fatti i tuoi che io mi faccio i fatti.

0: Historický český snímek, který vypadá velmi zajímavě a je kinonovinkou tohoto týdne, jmenuje se Osamělý vlk. Film je dokudrama o životě Josefa Františka, který za druhé světové války patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty. Sledujeme jeho osudy od počátku kariéry u československého letectva přes dramatický útěk před nacisty až po službu v řadách proslulého britského královského letectva. Kromě shrnutí známých poznatků nabízí film také nové informace o jeho smrti a představuje Josefa Františka jako člověka s vnitřními pochybnostmi i výjimečnou odvahou. Silný námět, za kterým stojí opravdu neuvěřitelný příběh odvahy, tak se určitě vydejte do kina na film Osamělý vlk.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tento týden myslím i na malé ladiče Frička, protože mám pro ně připravený dobrodružný rodinný animák Tajemství džungle, který vypráví o 9leté Elizabeth, která přijíždí na letní prázdniny za svou rodinou do amazonského dnešného pralesa, kde její tatínek pracuje jako kartograf. Poté, co spadne ze žebříku, maminka ho musí odvést do nemocnice, zatímco Elizabeth má dohlédnout na svého neposedného bratřička Lea. Ten se však zatoulá do džungle a Elizabeth ho musí najít dřív, než se rodiče vrátí domů. Česko-polská animovaná pohádka Tajemství džungle je právě teď v kinech.
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme

tento týden pro vás mám jeden takový speciální krátkometrážní česko-švýcarský snímek s názvem Kinotaj. Pět krátkých filmů o dobrodružství, fantazii, hrách i o tom, jaké to je hledat svoje místo ve světě. Podíváte se do světa dětské hry bez dohledu dospělých, v pohádkové výpravě za liščím ocáskem se skupinou dětí se naučíte věřit v kouzlo zázraku, no a jinde bude stačit třeba obyčejný telefonát, aby se vaření proměnilo v malou grotesku o tom, že člověk by se někdy opravdu potřeboval rozstřihnout na dvě půlky. Tak tohle je tak ve zkratce, o čem zhruba bude krátkometrážní snímek s názvem Kinotaj. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: I po 11. hodině ti Free Radio napumpuje do uší nejžavější dance a R&B. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Dopoledne na Free Radio je v plném proudu, no a já už pro vás mám 3 tipy, kam můžete v neděli vyrazit. Tak se na to počkejte, no a tudíž mám pro vás samozřejmě také to nejnovější, nejtanečnější na vlně 107 FM, tak pojďme přátelé na to.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A protože září, první školní den je opravdu za rohem, tak přichází jistě všem rodičům na mysl vyřešit pro tohle pololetí a možná na pořád nějaký kroužek nebo aktivitu. A mám pro vás tip, jak to vzít pěkně jedním vrzem. Vyrazit můžete na 21. ročník veletrhu volnočasových aktivit pro děti a rodiče na Kroužkofest, který se koná dnes v OC Futurum Brno. V prostorách Futura se představí bohatá nabídka desítek sportovních, hudebních, tanečních i výtvarných kroužků. No a těšit se můžete také na doprovodný program, dva skákací hrady, lezeckou stěnu, malování na obličeji a velkou tombolu o lákavé ceny. Vstup na Kroužkofest i parkování v areálu po celý den je zdarma, tak se tam určitě vydejte.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
3: Ano!
4: Ano!
3: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
5: Buďte na pozoru.
3: A to už velmi brzy.

0: Kam vyrazit?
1: A teď už také tip na zajímavou výstavu. Tématem je město jako soubor stop, nánosů, fragmentů, překrytí a pozůstatků. To ve zkratce zkoumá výstava Paměti, ozvěny, sedimenty. Návštěvníci mohou tuto výstavu vidět v galerii Cejla v rámci festivalu umění Brno Art Open. Součástí výstavy mohl být každý, kdo se přihlásil, protože lidé sbírali materiál k obrazům přímo ve městě a společně je pak umisťovali na plátna. Takže třeba tam svůj výtvor najdete.

0: Free Radio. Kam dorazit?
1: Hezkou neděli od mikrofonu Free Radia. Dnes vrcholí taky pátý ročník festivalu židovské kultury Štetlfest, který pod tématem návraty oživuje zapomenuté příběhy Brna. No a co byste si dnes neměli nechat ujít, například program ve Velké synagoze, která znovu ožívá. Tato synagoga v centru města, nebo parcela, kde v synagoga vlastně stála do roku 1939, se promění v živé centrum diskuzí, hudby a setkávání. Divadlo Identita, přímo na tomto místě uvidíte autorskou inscenaci Hany Mikoláškové Ohledání kořenů a domova. Potom také do Brna dorazí potomci, nebo dorazili potomci posledního moravského zemského rabína z celého světa a představí novou knihu o své rodině, to je Rod Plaček, tak určitě využijte poslední den festivalu a zažijte Brno trošku v jiném světle.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Prázdniny končí, škola volá z Lidlu výbava.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě.

0: No hello z Brna, pokud ještě nemáte dost folkloru, tak dnes si ho můžete užít opravdu naplno, protože dnes v Brně vrcholí 37. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, který ovíval město tancem a hudbou už od čtvrtka. Co vás dneska čeká? Živá vystoupení na náměstí Svobody i nádvoří Nové radnice, roztančí to tady soubory z Česka i zahraničí, třeba z Chorvatska, Portugalska anebo Maďarska. No a využít můžete také náměstí Svobody pro tradiční jarmark, který tady můžete po celý den navštívit a nasát řemeslnou atmosféru a taky ochutnat lokální speciality, tak si pojďte poslední prázdninovou neděli ještě užít ve víru folklorních slavností v centru Brna.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Janča Houbová s vámi, krásné poledne přátelé, dobré chutnání k obědu, pokud obědváte. No a teď už nám taky startuje hodina plná infa z Brna, abyste byli v obraze. No a v obraze budeme rovnou, protože v Brně máme jedno unikum a je to úplná paráda. Brno má svůj nový vlastní a vyšperkovaný diskokoš, o co přesně jde, tak to prozradím za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí. Faruko.

0: teď už opět jedno unikum, které máme v Brně a je to paráda. Brno má svůj nový vlastní a vyšperkovaný diskokoš, který zdobí nápis Tancuj. Originální odpadkový koš vytvořila skupina studenta umění Matěj Krajíčka, která netradičně a zajímavě látá díry v brněnských chodnících. Po městě je zatím celkem 7 mozaik v zemi, které umělec s partou vytvořil. Nápis Drak nově zdobí Českou ulici, v parku Koliště najdete brněnského draka, dva pestrobarevné obrazy pak zkrášlují Mendlovo náměstí. Tak schválně, už jste si toho všimli? No a kdyby náhodou ne, tak si myslím, že ten diskokoš přímo na hlavním nádraží, přímo tam, jak jezdí jednička, tak určitě nepřehlídnete.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička

0: A dobrá zpráva, přátelé, dnes je ten den, kdy se opět více než 100 hradů a zámků po celém Česku na základě rozhodnutí Ministerstva kultury otevře zdarma. Resort tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Jak jsou na tom s volnými místy památky v Jihomoravském kraji, tak dostupné vstupenky jsou například na hradě Bítov a zámcích Lisice, Kunštát, Lednice, Valtice. Naopak vyprodáno je třeba ve Vile Šťastný, na hradě Pernštejn a nebo na hradě Veveří. Jinak druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio.

0: Pokud ještě nemáte plán na dnešek, přátelé, a chcete se stylově rozloučit s prázdninami, tak vyražte na brněnskou Riviéru, kde se koná druhý ročník rodinného Rivec Festu, který propojuje hudbu, pohyb a pomoc druhým. Program nabízí pro všechny a na největším brněnském koupališti vás čeká pestrá zábava jak pro děti, tak pro dospělé. Bude se tam konat běh pro dobrou věc, zapojit se můžete do charitativního běhu a třetina výtěžku poputuje sociálnímu nadačnímu fondu, takže uděláte třeba i něco pro dobrou věc na brněnském Rivec Festu.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.
2: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Přátelé, ranní refresh Free Rádia se nám nachýlil ke konci, za malou chvíli už také 107 Frýčka, potom Markéta Hučková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne. No a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi, a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Radio.
1: Free Radio. Free Radio. 107 FM. Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
2: Ciao tutti, hello everybody. Vážení a milí posluchači, opět je to tady. Posloucháte Free Radio, kde právě teď moje maličkost Lukáš Bartl vítá všechny posluchače u startu největšího hudebního žebříčku v českém éteru. Je super, že posloucháte, protože před sebou máme kompletně celé 1018. kolo hitparády 107. Fríčka. Jako první bod programu bude klasicky hlasování. Během uplynulého týdne jste se na webu freeradio.cz/top107 mohli podílet na sestavování aktuálního pořadí a mohli jste svými hlasy podporovat svoje oblíbené hity. Musím říct, že tento týden byla vaše podpora opravdu astronomická. Počítadlo Freeradia se zastavilo na čísle 7352 hlasů! 7352 hlasů. Fantastický výsledek. A já za všechny hlasy jménem celého týmu mockrát děkuji. Máme tady poslední prázdninovou hitparádu a k tomu ještě hlasovací rekordy. Musím uznat, že jste skvělí. Povedlo se a je to krásná práce. V minulém kole jste hlasovali takto. Kdo náhodou neslyšel finále minulého týdne, tyto tři pecky byly zvoleny jako nejlepší. Třetí pozice Hard to be Humble, Mikolas a také Trips. Druhé místo minulé kolo, skladba Joyride a Oliver Tree a jednička minulé kolo, Need You Now, Sigma, Dutch and Graft a taky Profesor Green. To znamená, že minulé kolo si zlatou medaili odnesla Sigma, nebo odnesl projekt Sigma do Velké Británie. Jak to bude tento týden, to uvidíme. Minulé kolo bylo hodně zajímavé a plné zvratů a překvapení. Tento týden odhaduju, že by to mohlo vypadat ještě líp, protože hlasování tento týden mluví úplně za vše. Teď už ale rychlý přesun k dalšímu bodu hitparády a tím jsou samozřejmě dnešní odpadlíci. Do dalšího kola nepostoupí tyto skladby. Po 42 týdnech se s námi loučí Freischwimmer a René a taky skladba Sky Falling Down.

čtvrtý odpadlík hit parády 107 frička pro tento týden. Je to celkem krátká doba. Už po 10 kolech jste vyloučili skladbu Manhattan. Čtvrtým odpadlíkem tohoto kola se tedy stává Carlita a Sophie Tucker se skladbou Manhattan. Konec po 10 týdnech.

0: Vítícího 18. kola hitparády 107. Frička. Všechny důležité body máme v tuto chvilku za sebou a hned potom, co nám odpadlíci uvolnili místo, můžeme hitparádu doplnit čerstvými novinkami. První novinka, kterou si teď pustíme, pochází z Austrálie. I když hudební producent a DJ Sonny Fodera dlouhodobě žije a pracuje v Londýně, pořád je to rodák z Austrálie. Novinka se jmenuje Say Something, tedy řekni něco. A asi to nebude úplná náhoda, že vokály k této novince naspívala Rebecca Clare Hill, anglická zpěvačka a skladatelka, známější pod svým uměleckým jménem jako Becky Hill. Protože i Becky pochází z Velké Británie a docela často pracuje právě v Londýně. První novinka je připravená, takže můžeme začít. Ladíte Free Radio 107 FM, příjemný poslech a skvělou zábavu přeje Lukin. Teď už se pohodlně usaďte a pořádně si to dneska vychutnejte. Dámy a pánové, chlapci a dívky, máme tu start 1018. hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Sonny Fodera a Becky Hill. Say Something.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.

0: a tak dále, a tak dále. Novinka Madrid je v jeho klasickém latinsko-americkém stylu a snad je to skladba, která vás v závěru prázdnin ještě tak maličko rozhoupe a rozproudí. Pojďme si to hezky poslechnout. 106. startovní pozice, novinka s číslem 2, Faruko a skladba Madrid.
1: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Teď už je připravená třetí novinka hitparády a o tu se postaral Robin Schulz, i když popravdě není to tak úplně jeho skladba. Hned vysvětlím. Take It Slow, Bullet je single od německého DJ Robina Schulze a, to je důležité, od francouzského producenta Watermeta, který vyšel 14. srpna 2026 pod hlavičkou Spinning Records a taky pod Warner Music. Ovšem tentokrát se jedná o moderní letní rework ikonického klubového hitu Bullet, se kterým právě Watermet celosvětově prorazil už v roce 2014. Podle melodie 100% poznáte, ale otázkou je, jak se bude tahle nová verze lidem líbit. Hlasování bude opět na vás. 105. místo pro tento týden, třetí novinka hitparády Robin Schulz a Watermet Take It Slow, Bullet.
1: Free Radio. 107. Fríčka.

Na závěr novinek nás čeká ochutnávka ze Slovenska. Ano, konečně tady bude zase slovenská vlaječka. S poslední novinkou přichází slovenská zpěvačka, hudebnice a také tanečnice Dominika Mirgová. Domču určitě znáte, jen pro informaci, narodila se 23. prosince 1991 v Trnavě. Na novince Já na to mám spolupracovali i Kali, což je slovenský rapper, pochází z bratislavské části Petržalka a na hiphopové scéně působí už od roku 2008. Své debutové album, nazvané Pod maskou je pravda, vydal v roce 2010. K těmto dvěma umělcům se připojil ještě geniální slovenský zpěvák a skladatel a hudební producent a zvukový inženýr Alan Murin. Alan Murin působí na slovenské hudební scéně od roku 2019, no a celá tahle trojice nastupuje do hitparády Free Radia s novinkou Já na to mám. 104. místo Free Radio 107 FM, 104. místo Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin, Já na to mám. Free Radio. Hitparáda Free.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Novinky máme za sebou, dámy a pánové, hitparáda 107. Fríčka pokračuje vesele dál. My se podíváme na krátkou rekapitulaci aktuálních novinek, no a po nich už samozřejmě 50. pozice hitparády pro tento týden. Takže k novinkám, 107. místo v tomto kole, nebo v rámci 1018. kola, Sony Fodera, Becky Hill a skladba Say Something.

Gratulace, novinek je za námi, hladíte Free Radio 107 FM a také hitparádu 107 Frýčka s pořadovým číslem 1018 a po novinkách, včetně rekapitulace, skočíme na místo 50. 50. pozice pro tento týden Empress When It Feels Right.

0: Freebox Free Rádia.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Free Radio.
7: Free Radio.
6: Hitparáda Free Radio.
7: Absolutní padesátka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Odbržděná 49.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Slušná 47.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Situace v hitparádě je následující, za námi 46. pozice, tedy Swedish House Mafia a taky Likely, Happiness is so sad. Je to velká změna pro tuhle skladbu, protože minulé kolo 71. místo, 71. minulé kolo, 46. pro tento týden. O schůdek níž, Cass Series on the floor, minulé 45, dnes 47. O schůdek níž potom prudce klesající skladba Fire od Alexandry Sten. Alexandra Sten a její pecka Fire, minulé kolo 22. místo v hitparádě. Ovšem v aktuálním kole se Alexandra propadla až na 48. 49. Alan Walker Steve Aoki Broken Angel, no a 50. místo odstartovala skladba When It Feels Right od německého projektu Empress. I u projektu Empress je to velká změna tento týden, protože When It Feels Right 18. pozice v minulém kole. Tento týden je to místo 50. Takže Empress, Alan Walker, Alexandra Sten, Cass Series, Swedish House Mafia a před námi 45. pozice hitparády. Je to Dua Lipa. I lose control.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
8: Staň se členem naší rádiové party.
7: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
8: Poslat vzkaz, hlasovku
7: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
8: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
7: Právě teď.
8: Apka Free Radio.
7: Ke stažení na App Store a Google Play.
8: Tak na co ještě čekáš?
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Bombastická 42.

woman. Free Radio. Hit Parada Free Radio. 107. Fríčka. Suprová 1.40.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Sedmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Krásně nám to dneska ocejpá, krásně to letí za námi už 41. místo. Byla to 47. minulé kolo a byl to Kygo, Dan Dyminsky a pecka Heaven on Your Mind. Teď už se přesouváme ale k dalšímu bodu a to je rekapitulace. Těsně předtím, než odhalíme 40. pozici, je tady krátké opakování. 50. místo tento týden Empress, When It Feels Right. 49. místo Alan Walker, Steve Aoki, Broken Angel. Broken 48. Alexandra Stan, Fire.

0: 23. pozice v tomto kole Aben a James Paradise. Dvojka, Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, Pretty Woman. A 41. Kygo, Dante Minsky, Heaven on Your Mind. Rekapitulace kompletní, ladíte hitparádu 107. Fríčka a právě teď, jak jsem slíbil, odkrýváme 40. místo. Není to úplně velká změna, byla to 38. minulé kolo a je to skladba Getaway. Jdeme na věc, 40. pozice pro tento týden, Kungs, Boys Noize a bomba Getaway.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
2: Maximální 40.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Monstrózní 39.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Šťavnatá 37.

0: Muzika, la muzika. Dámy a pánové, 1018. kolo hit parády 107. Frýčka pokračuje, před námi 35. místo. Těsně předtím, než ho odkryjeme, mrkneme na to, co se událo před okamžikem. 36. místo minulý týden, 39. pro tento týden Felix Jen Kaskáda, Boy You Turn Me. Tam je posun o 3 pozice. Daleko větší skok zaznamenal Timmy Trumpet, WNW a taky Dahul. Skladba Madhouse, minulé kolo 73. Tento týden 38. místo. Don Diablo, Enjoy the Silence, minule 34, tento týden je to 37, takže o kousíček dolů, no a o pár schůdků dolů klesá taky Armin van Buuren ve spolupráci s Glockenbach. Pecka Sun Shines on Me, minule 31. místo, v tomto kole Sun Shines on Me na 36. místě a je to písnička, která právě teď dohrála. Před námi další velký hit, ano, rovnou prozadím, je to švýcarský Mike Candis a jeho petarda Where Am I. Minulé kolo byla tato skladba na 74. místě. Tento týden nevím, co se stalo, frýčkaři asi se opřeli o hlasovací tlačítko, protože je to 35. A z ničeho nic si Mike Candis jen tak vyskočí nahoru. Takže děkuji všem, co jste hlasovali pro Mike Candise a pro skladbu Where Am I. Jdeme na to. 35. místo pro tento týden je tady.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Free Radio.
6: Free Radio.
5: Hitparáda Free Radio.
7: Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Stylová 32.

Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. Fríčka. Roztančená 1/30.

Rádio 107 FM, tento týden 1018. kolo naší milované hitparády 107. Frička, 31. pozice Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala. Já mám pro vás připravené velikánské překvapení. Nebudu lhát, to překvapení už je přímo před námi, jakoby za rohem. Je to 30. místo hitparády, které nikdo nečeká, ani já jsem to nečekal, ale můžu to prozradit až po rekapitulaci. Pojďme na opáčko. 40. pozice tento týden Getaway, Kungs a Boys Noise. Na 39. pozici Felixien a Kaskáda, Boy You Turn Me.

0: 37. pozice Don Diablo, Enjoy the Silence. Enjoy the silence. Na 36. pozici startovali Armin van Buuren a taky Glockenbach, Sun Shines on Me. Zaté páté místo, velké překvapení tento týden. Where am I, Mike Candice. 34. pozice, Shakira, Zoo. 33. tento týden, James Hype, Waterfalls. 32. místo, Scooter, No Rewind. Now it's time to change, I wanna rearrange, I will check. A 31. místo, Gabry Ponte, Komu si Gira, Komu si Bala. Máme po rekapitulaci a teď slíbené překvapení. Je to důležitá informace? Jedná se o skladbu Origami. Origami naspívala Kesha ze Spojených států amerických, to ví každý malý dítě, ale Kesha minulé kolo propadla hodně hluboko. Musíme si říct za rovinu, jak to dopadlo. Minulý týden se pro Kešu hlasovalo tak málo, že skončila až na 63. pozici. Tento týden opak je pravdou. Kesha Origami právě teď, místo 30.
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
3: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
4: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
5: pak hrnky, flašky, kufříky,
4: vyměním za kuponky,
5: škola volá.
6: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Nevaž se, rozvaž se.
8: Já rád játra, ty rád játra.
7: Popokate, Peto.
8: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní, Brňavka.
7: Trénuj s námi a mluv plynule.
8: Každý všední den po 13. hodině.
7: Nevaž se, rozvaž se.
9: Na mě nevyplazuj to, co je jazyčisko.
8: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
7: Free Radio.
10: Free Radio.
7: Hitparáda Free Radio. Zrušující

0: Kami.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Namakaná 29.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Strhující 27.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Krásné odpoledne a příjemný poslech u Hitparády. Lukin zdraví od mikrofonu a pojďme se podívat, co se děje v Hitparádě. Jednak teda musím ještě jednou podtrhnout hlasovací rekordy, které tento týden padly. Porazili jste to opět. 7352 hlasů je opravdu hodně. Já za to mockrát děkuju a budu rád, když takhle budeme pokračovat. Je to snad rekordní hlasování za celý prázdniny a nečekal jsem to, že se vám to povede, ale Honza to trošku v týdnu vyhecoval během Freeboxu, kdy volal s holkama. Honza má dvě dcery, určitě si je budete z éteru Free Radio pamatovat. No a vznikl tam taky další jakoby úkol nebo challenge pro mě. Pokud padne hlasovací rekord a porazíme nějaký velký milník, což se stalo, tak já jsem slíbil a budu muset v závěru hitparády první místo odmoderovat operním hlasem. Tak zněl úkol. Já nevím, kam na to ten Honza nebo ty holky chodí, je to docela zvláštní nápad, ale je to taková malá výzva. Proč ne? Proč ne? Tak si na finále rozhodně počkejte, čeká vás první místo v operním podání Lukáše Bartla. Co z toho vyleze? Nevím sám. Teď ale zpátky k hitparádě. 29. místo, tam byl Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. 28. Milk Inc. Unstoppable, posun pouze o jednu pozici. Minulé kolo to byla 27. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Ku podivu ta skladba klesá. Minulý týden místo 11. Je to celosvětově úspěšný song. No a tady na Free Radio minulé kolo 11. Tento týden už 27. místo. Pokud to takhle bude pokračovat, tak během dvou, třech hitparád David Guetta vypadne z té horní padesátky. Ne, že vypadne z hitparády, ale vypadne z té části hitparády, která se protlačí do éteru. Tak uvidíme, pokud fríčkaři rozhodli, tak jste rozhodli. Hlasujte, jak vždycky říkám, jenom pro ty pecky, které v hitparádě opravdu chcete. David Guetta, Alok, Stick Figure, tedy propad z 11 na 27 a nad tím 89ers a Rimini Rockers, tam je to naopak, skladba Back to 89 si z 28. pozice vybojovala 26, takže postup o dvě pozice. Já děkuji všem, co jste hlasovali, děkuji i všem, co posloucháte hitparádu. Doufám, že máte příjemnou náladu a příjemný poslech takhle u té hitparády, že vás to baví. No a teď po 26. pozici 25. a o tu se postará pan Klaas. Opět vlajka německá na 25. pozici Klaas a jeho pecka Analog Heart.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Vyladěná 24.
2: Scooter. W&W. Welcome to the Rave Culture.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka.
1: Energická 21.

Příjemný poslech a super náladu všem na 107 FM, u mikrofonu Lukin a pokračování hitparády 107 Frýčka. 21. místo za námi, tento týden Timmy Trumpet a Oaks, Not a Place. No a teď už se podíváme na další rekapitulaci, aby jsme mohli odhalit místo 20. A během rekapitulace, pozor, ještě další rubrika a to bude Skokan a propadák týdne. Já už mám nachystaný papíry, to jsou oni, tak, vše je připraveno. No a jdeme do rekapitulace. 30. pozice tento týden Kesha Origami. 29. místo Kygo Khalid Griffin Save My Love. 28. Milk Inc. Unstoppable. 27. místo David Guetta Alok a Stick Figure Run Run River. 26. pozici další petarda od 89ers. 89ers a Rimini Rockers Back to 89. 25. místo Klas Analog Heart. 24. pozice WW Scooter a Rave from Outer Space. 23. pozor, tady je skokan týdne. Je to skok ze 76. pozice na 23. a je to Anima a Lisa Bad Angel. Yeah, I'm pretty bad for an angel. Nenápadná skarba a z ničeho nic se stává skokanem týdne. Mrkneme se rovnou na druhou stránku mince a to je propadák týdne. Tím se stává v tomto kole D.O.D. Izzy Bizu a skarba Careful. Careful minulé kolo 42, tento týden propadák až na 93. pozici. Takže D.O.D. Izzy Bizu Careful propadák týdne. Anima, Lisa, Bad Angel, skokan tohoto týdne. Teď pokračování rekapitulace. 22, Aztek, DJ Coco a

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
3: Natěšená 20.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Nabitá 19.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Nažavená sedmnáctka.

0: jedeme dál. Ladíte Free Radio 107 FM, posloucháte hitparádu 107 Fríčka s pořadovým číslem 1018. Od mikrofonu zdraví Lukin a před námi 15. pozice. V podstatě už 15 nejlepších petard, které jste vybírali vy sami, protože během hlasování padl rekord a celkem jste naklikali 7352 hlasů. Já když to vidím před sebou, to číslo, tak si pokaždé říkám, ty to není možný, ty to není možný, ale mám z toho zároveň velkou radost, takže díky za nádherné hlasování a taky díky za rekordní hlasování v poslední prázdninové hitparádě. Tohle se vám moc povedlo. Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji. Teď, kde se nacházíme? 18. místo Fisher, Florence Arman, What a Life. Žádná velká změna ze 16 na 19. Ovšem Offenbach, Miles Away. Tady už je větší změna, protože minulé kolo tahle skladba startovala na 41. Pro tento týden je to místo 18. Podobná situace taky u Rehab a skladba Ghost Town. Minulé 46, tento týden místo 17, což jsou velké skoky, jak pro Offenbach, tak pro pana Reheba. No a potom tady byla ještě BB Rexa a David Guetta se skladbou Sad Girls, ta dohrála právě teď a to je přesun z 19 na 16, takže pokud máte rádi Sad Girls a zahlasovali jste, tak se povedlo, BB Rexa a David Guetta s touhle skladbou postoupili celkem o 3 pozice směrem vzhůru. Tak, teď už jak jsem slíbil, tak 15. místo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To máme před sebou. A teď je tady 15. Hedegaard a Arash. Místo 15. Say My Name.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
6: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
7: Free Radio. Free Radio. Hit Parade Free Radio. Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Hafo dobrá čtrnáctka. 1, 2, 3.

Příjemný poslech a super náladu od mikrofonu přeje Lukin. 11. místo v hitparádě 107. Fríčka tento týden Aben a Hurts. Takže finský projekt má úspěch. Je to postup ze 14. pozice na 11. No a ať se v tom nestrácíme, tak těsně před top 10, před 10 nejlepšími hity dáme krátkou rekapitulaci. 20. místo jako zázrakem postupující Armin van Buuren a Sasha skladba Set Me Free, minulé kolo 70. místo. Osmnáctá pozice Fisher, Florence Arman, What a Life. 18. pozice Miles Away a Offenbach. 17. tento týden Rehab, Ghost Town.

0: 17. pozice postupující Mikolas Josef a jeho Ferrari. Třinácté místo James Hype, Serotonin. 12. pozice Kashmir, Jason Ross, Brianna Grace, Ultra Love. A 11. pozice Aben Hurts. Free Radio 107 FM, taky hit paráda 107 Fríčka. 11. pozice odkrytá, je to skladba Hurts. A teď se podíváme na 10 nejlepších hitů v tomto kole. 10. místo právě teď Italo Brothers, Aaron Chupa a bomba Galliano.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Hustá desítka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Bezvadná nevídka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Mám tady připravené v rámci hitparády ukázky nejoblíbenějších hitů a nejúspěšnějších hitů pro tento týden, protože hnedka na 9. pozici nastala velká změna. 9. místo dneska byla jednička z minulého kola, nebo jinými slovy, jednička z minulého kola se propadla tento týden až na 9. pozici. Tudíž Sigma, Dutch and Graft, Professor Green, Need You Now, minule vítěz, dnes bohužel až 9. místo. Osmička, tam byl Fisher Rain, propad ze čtvrky, sedmička, Jugl, Ultralight, Email Angel, Moving to the Sun, pohodovka mezi pětkou a sedmičkou každé kolo. A pak je tam ještě Christian Marky a Solo a Summer is Magic, minulé 8. místo, tento týden 6. pozice. Pětka, jako vždycky připravená, tu prozradit nemůžu, ale mrkneme se strojem času do budoucnosti, které hity ovládají vrchol hitparády 107. Fríčka. Jeden z nich bude dneska vítěz. Kungs a taky Theophilus London a jejich skladba Galaxy, dneska šance na vítězství, pozor na to. Je tam ale Mikolas a taky Trips se skladbou Hard to be Humble. Možný vítěz hitparády, možná taky ne. Nebude chybět ani Oliver. Stále ve hře, stále mezi pěti nejlepšími, Oliver Tree a jeho skladba Joyride. Ale pozor, taky se tam tlačí novinka Limoncello. Jako zázrakem Lučenzo dnes mezi pětkou nejlepších celé 107. A to jenom díky vám a díky vašemu hlasování. Ještě jednou velké poděkování za to, jak jste zahlasovali, taky ještě jednou poděkování za ten hlasovací rekord. A teď už pojďme hezky postupně odkrývat jednu pozici za druhou. Čtyři ukázky máme za sebou, ale teď místo páté. Na páté pozici BB Rexa a taky Faithless. Místo páté New Religion.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
9: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
10: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffin?

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Free Radio.
0: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
0: Skvělá pětka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Poslednička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Ladies and gentlemen, dámy a pánové, pomaličku se nám chýlí ke konci pořadu, ale víte, jak to chodí. Jako vždycky ještě poslední rekapitulace všech těch hitů, které byly před prvním místem a po prvním místě ještě návrat zpátky mezi horké novinky. Takže těch písniček mám pro vás v rámci aktuálního kola hitparády ještě docela dost. Tak pěkně postupně začínáme u rekapitulace. 10. místo Galliano, ano, Italo Brothers a Aaron Chupa. Vítěz minulého kola se v tomto kole bohužel propadl až na 9. pozici. Sigma, Dutch and Graft a taky Profesor Green, Need You Now. Osmička, Rain Fisher. Sedmé místo, Moving to the Sun. Šestá pozice pro tento týden, Itálie, Christian Marky a taky Soloja, Summer is Magic.

0: Jetka, Bibi Rexa, taky Fatals, New Religion. Čtvrtá pozice v tomto kole, Lucenzo a jeho Limoncello. Z deváté pozice rovnou na třetí místo postoupili Kungs a taky Teofilus London, Galaxy. A druhé místo hitparády Free Radia, Mikolás a také Trips, Hard to be Humble. Tisící 18. kolo hitparády 107. Fríčka je pomalu ve finále. A my jdeme rovnou na první pozici. Dámy a pánové, pojďme na vítěze. Před námi vítěz hitparády, taky první pozice, nejlepší skladba ze všech z celkového počtu hlasů 7352. Nevím, kolik šlo pro první pozici, ale s obrovským náskokem je to tady vítězství opět. Tak, fanfára nesmí chybět, vítěz hitparády samozřejmě přivítáme fanfárou. Rozdíl hlasů, no moc, několik stovek náskok, takže řekl bych takzvaně naprosto chladnokrevné vítězství. Tak, ladies and gentlemen, dámy a pánové, a teď první místo operním hlasem. Musím se naladit.
1: Figaro.
0: A teď první pozice.
1: Oliver Tree.
0: A Joyride.
1: Oliver Tree, Joyride.
0: Je to Oliver Tree, skladba Joyride. První místo hitparády je tady. Užijte si jedničku. Vychutnejte si to nejlepší z celé hitparády. To je vámi zvolená jednička a první místo. Pojďme na to. Za okamžik ještě novinky. Díky, že ladíte. Teď si pojďme vychutnat první místo 1018. hitparády 107. Fríčka.
2: Nejžhavější jednička.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: První místo hitparády 107. Fríčka pro tento týden opět ovládl Oliver Tree se skladbou Joyride. Jasné vítězství, byl tam velký náskok, jak jsem říkal, tak doufám, že vás nějakým způsobem nerozhodila ta fanfára a hlavně první místo operním hlasem. Byla to sázka, bylo to challenge, já jsem to slíbil Honzovi i jeho dcerám, že když to dopadne s tím hlasováním dobře, takže do té výzvy, do toho challenge rozhodně půjdu. Takže nevím, jestli se vám jakoby líbil operní hlas, mě teda vůbec ne, ale nicméně sázka je sázka, takže jsme do toho tak nějak skočili. Za hlasování ještě jednou moc krát děkuji a teď jako v každé hitparádě návrat na začátek. Zrekapitulujeme si aktuální novinky. Novinka číslo 1 dnes Say Something. Prozatím 107. pozice a je to spolupráce Sony Fodera a Becky Hill. Novinka číslo 1.
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: První novinka v rekapitulaci už za námi, teď si dáme opáčko druhé novinky. Novinka s číslem 2, Faruko a jeho Madrid. Prozatím tedy 106. pozice, tady na 107 FM a uvidíme, jak to bude v dalších kolech. Hlasujte, pokud se vám líbí, nehlasujte, pokud se vám nelíbí. Novinka číslo 2, Madrid, Faruko.
0: Free Radio. Free Radio. 107.

0: 107. Fríčka, pokračování, opakování nováčků, jednička, dvojka za námi a teď opakování třetí novinky. Třetí novinka dostala název, nebo má název Take It Slow Bullet, původně skladba Bullet a francouzský Watermat, tentokrát německý Robin Schulz a Watermat dohromady s názvem Take It Slow Bullet. 105. místo, třetí novinka hitparády pro tento týden, je to pod vlajkou Německa a je to Robin Schulz a Watermat. Takže novinka číslo 3, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow Bullet.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.

0: Je tady čtvrtá novinka, tedy rekapitulace posledního nováčka, a to většinou znamená konec hitparády. Musíme končit, je mi to líto, dámy a pánové, za okamžik se budeme loučit. Teď ještě informace ke čtvrté novince. Je to prozatím startovní 104. místo, je to čtvrtá novinka hitparády pod vlajkou Slovenska a dohromady novinku Já na to mám přináší Dominika Mirgová, Kali a taky Alan Murin. Je to poslední novinka hitparády, určitě si ji vychutnejte a si rozmyslíte, jestli si zaslouží vaše hlasy nebo ne. A tím pádem nám tato skladba uzavírá 1018. kolo hitparády 107. Frýčka. Mějte se krásně, mějte se nádherně. Jak vždycky říkám já, žijte naplno, laďte Free Radio. Ještě jednou obrovské poděkování za hlasování. Smekám klobouček, nečekal jsem, že by se to povedlo a že by se během prázdnin, takhle v závěru vlastně prázdnin, povedlo zlomit hlasovací rekordy. Ale frýčkařům se to povedlo, takže vesele pokračujeme i během školního roku. Kdykoliv, když je škaredý počasí, sedneme ke komplu nebo k telefonu nebo kamkoliv, k tabletu, naklikneme freeradio.cz/107, pouštíme si písničky a hlasujeme pro 10 hitů každý den. Z jedné IP adresy můžete rozdat až 10 hlasů pro 10 různých songů v jeden den. Takže tolik ještě připomínka hlasování, jako vždy freeradio.cz/107. Teď už musím jít, loučí se s vámi Lukáš Bartl, bylo to krásné, bylo to dneska úžasné, samý překvapení, velký změny v hitparádě a taky nový král a nový vítěz a nové první místo. Děkuji za poslech, děkuji za hlasování, ještě jednou se loučím, mějte se krásně, žijte naplno, laďte Free Radio a za týden doufám, že zase spolu u 1019. kola hitparády 107. Frýčka. Čau!
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka.

0: vecina? Retro Party Free Radio!
1: Retro Party Free Radio!
0: Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Parádní neděli a příjemný poslech Free Radio, tak to už vám přeje ze studia Markéta Hučková. Máme namíchanou retro muziku, no a mě tak vlastně na začátku retro party zbývá jenom to, abych vám poděkovala za to, že ladíte Free Radio 107 FM a taky, abych vás navnadila k poslechu poctivý devadesátkový muziky. No a hnedka na úvod tady mám nachystanou pořádnou bombu. Je to song, který podle mě zná úplně každý, Tom Jones a Sex Bomb. Tak pojďme.

0: Tohle byl první retrokousek dnešního dne, Tom Jones a Sex Bomb, no a další písnička, tak to bude taky bomba a společně jsme ji vybrali spolu s posluchačem Jarkem, který se dovolal na naše telefonní číslo sem k nám do studia 790 107 107, kam můžete volat i vy, a to až do 8. večerní, a můžete třeba ovlivnit to, jaký retrokousek zase vyšleme do éteru společně, jestli to bude něco pomalejšího nebo naopak něco svížního, no je to na vás. A teďka v tuto chvíli taky aktuálně na Jarečku. Jarečku, ahoj.
1: Ahoj, Marketo, a všem posluchačům Rádia Free.
0: My si dáme společně do uší Paquito a Living on Video. Skvělá muzika, taková akční, tak mi prozrať, jak vypadá tvoje neděle. Je to taky akční nebo spíš flákačka, pohodička doma? Jak to máš?
1: No, ležím, odpočívám, marodím, ale poslouchám Rádio Free a tancuju v posteli.
0: Ježíš Maria, co pak, krček bolí nebo nějaký kašel, rýma?
1: Ne, já jsem velký zákrok a už mám za sebou.
0: Jasně, takže taková rekonvalescence, no tak doufám, že budeš pěkně ležet, protože tady taková ta písnička, tak po tý čověče možná by vstali i mrtví. Tak Jarečku, každopádně, hlavně ať jsi teda brzo zpátky ve formě, ať můžeš tancovat všude možně po bytě, a zeptám se, máš k tomu nějaký dovětek nebo nějakou věnovačku?
1: A ještě bych chtěl poděkovat Lukášovi do Třebíče, který mi nechal zahrát celý týden v rádiu. Tak za to opátku, pro něho taky hraju.
0: Dobře, super, děkuju moc, a my jdeme na muziku, měj se hezky a brzo se zdrav, čau.
1: Ahoj.

0: byla Christina Aguilera na Free Radio, no a teďka už dáme taky něco podle vás. Koukala jsem do naší apky, už jsem všude nalogovaná, tak klidně taky přespějte, ale teďka je řada na Alešovi, který vlastně jako první takhle může vybírat prostřednictvím aplikace Free Radio. A Aleš napsal, zdravím, pošlete mi prosím gasolínu, vrtám se v mašině, tak se to celkem hodí. Bude to všem motorkářům, co si ještě užívají teplo. Aleš. Aleši, tak jo, máme připraveno, Daddy Yankee už se tady žhaví a myslím si, že s tím počáskem to docela ještě vychází. Koukala jsem na počasí na příští týden a vypadá to velice dobře. Čeká nás krásný babí léto, tak přeju ještě hodně super výžděk. A teďka už teda slibovaný Dedienky, díky za vzkaz a užívej.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano! Ano. Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Tak tohle je Dink, ještě jednou zdravíme Aldu do garáže, no a nás čeká něco special se SM Tracks, no a potom už se taky chystá hudební dinosaurus, bude to tentokrát velká klasika, tak si počkejte. SM Tracks is entering the

0: Hudební dinosauři na Free Radio.
1: Před chvílí to byly SM Tracks a song Show Me Something Special, no a my si teďka dáme vlastně taky takovou docela special písničku, protože nahrát song, který zná v podstatě celý svět, to už je docela kumšt, no a o takovouto muziku se dokáže postarat, dá se říct, jenom pár jmen na zemi a právě jedna z nich si říká Madonna. A my se dneska zaměříme na song La Isla Bonita, což znamená ve španělštině krásný ostrov, a tenhle song byl nahraný v roce 1986. Co je zajímavý, tak Madonna píseň vlastně původně nechtěla a skladatelé se ji snažili udat taky Michaelu Jacksonovi. A nakonec je dobře, že se k tomu Madonna přichomítla, protože se vlastně tenhle song stal jeden z jejich nejsongů vůbec. A navíc je to ještě zajímavý tím, že to je jeden z prvních singlů, ve kterým výrazněji zpívá španělsky. Vyšel jako pátý a poslední single alba True Blue, který bylo vlastně vydáno v roce 1987, a ve Velké Británii se stal jejím čtvrtým singlem, který se umístil na prvním místě jejich hitparády. No a ještě taková zajímavost, klip se natáčel v San Pedro v Belize a dodnes tedy toto město těží ze slávy, že se tam vlastně Madonna takhle producírovala a zpívala La Isla Bonita. No a teďka už to nebudu zdržovat a dáme si Madonu. Pojďme na to.
0: Free Radio. Free Radio.

0: Tak tohle je náš dnešní freeradiovej dinouš, za kterým jsme se museli vydat až do roku 1986. Madonna a Pecka La Isla Bonita. No a my jdeme dál opět.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.

0: Máme přesně 17:30, posloucháte Retro Party na Free Radio, no a my se jdeme kouknout, jaká další muzika se pro vás chystá. Dáme si třeba pecku od Molely? Atmosféru poctivých 90. nám dokreslí i Culture Beat.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.
0: Nebo Supermode. A jejich Tell Me Why. Teďka už ale taky doprava a počasí.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: V tuto chvíli vidím jednu dopravní komplikaci, která se odehrála ve směru na Brno, zhruba na úrovni obchoďáku Makro, tady se bouralo, zatím nemám žádné další podrobnosti, když tak kdybyste věděli, tak určitě nahrajte hlasovku do apky a právě vzhledem tedy díky té bouračce se nám tam štosuje provoz a postojíte si tam klidně i 20 minut a je to tam zasekáno až už zhruba od Slatiny až vlastně po Makro, takže to je to jediné, co nás v tuto chvíli trápí v Brně a širším okolí, jinak už nevidím žádné další komplikace. Tak hlavně šťastnou a pohodovou cestu. A kdyby cokoliv, tak se ozvěte.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku tropických 31, večer však počítejte s teplotami okolo 15 stupňů. Zítra očekávejte denní teploty v maximech okolo 26 a měla by nás čekat zatažená obloha po celý den. No a v úterý to klesne na příjemných 24 a k tomu je hlášeno polojasno. A podobné teploty nás budou provázet až do konce příštího týdne, takže krásné babí léto.
1: Retro Party Free Radia. Retro Party Free Radia.

0: Radia. Retro Party Free Radia.
1: A do naší apky nám před chvilinkou přifrčel taky hezký vzkazík od Elišky, která píše: ahoj, jsem Eliška, jim 11 a jsem na zahrádce s mámou a se strejdou a s bráchou. Prosím, zahrajte nějakou romantiku pro strejdu a mámu, chci jim udělat radost. Eli, tak to je o tebe moc hezký, že na ně takhle myslíš, no a když je romantika, tak mě napadlo, že bychom si mohli dát něco francouzského. Tak za chvilinku speciálně pro mámu a pro strejdu a Lize.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Tohle byl pomalejší kousek od Shakyho, no a teďka je na čase to pořádně zrychlit a stejný názor má i Michal Vajkeros z Líšně, který napsal do apky. Ahoj Markétko, zdraví Michal Vajkeros, dneska ti dávám divokou kartu a chtěl bych nějaký divoký song pro tebe a věnování taky všem dobrým lidem a všem, kteří volají a píšou a taky všem laděnám k dnešnímu svátku, děkuji. Tak tady mám jenom malinkou výhradu, protože dneska neslaví laděny, ty už to mají za sebou, ty už si to odbyli společně s Ladislavem 27. června. A dnešek patří Vladěnám. Není to moc obvyklý jméno, ale jestli nás nějaká poslouchá, tak samozřejmě zdravím. A pokud vy nějakou znáte, tak klidně taky popřejte. No a teďka k té divočině, tak dneska mi padlo očko na Double Vision a pecku na Kin, tak snad je to dost divoký.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: se pojďme podívat, co budeme na Free Radio sázet za pecky. Dáme si třeba Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Určitě dáme i Global DJs. Flash dance. Nebo Saš. Takže s těmito songy otevíráme další společnou hodinku Retro Party a pokud máte i vy nějaký svůj tip nebo přáníčko, tak šup sem s ním na 790-107-107 anebo klidně třeba písněte do opky. A samozřejmě můžete využít i mail studio@freeradio.cz. Tak krásnou neděli a příjemný poslech.
1: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

Global DJs a teďka taky jeden moc hezký pozdrav, který napsal do apky Ondra. Ahoj, zahraj prosím tě našemu skoro prvňáčkovi Lokimu Snap a Eternity mají rád od malinka. Děkuji, posloucháme v autě a zdravíme Ondra. No jo, je to tak, v úterý je to tady 1. září a pecka od Snap The First, The Last Eternity už se chystá, tak Loki, ať se ti ve škole líbí a hlavně si tam najdi super kámoše. A mimochodem, dobrý vkus.

0: Tak tohle byl Saš a teďka už jdeme zahrát taky Lucce, která zdraví z kola a poslouchá nás, za což jsem fakt ráda. A Lucka ještě píše, že jí holt odpadl parťák Pavel, no tak co se dá dělat, no. A muzika? Chtěla by kousek I Like to Move It, Move It. Tak Lucce, tady to máš a jde pěkně šlape.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
5: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
7: move it.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Hudební detektiv Free Radio.
1: A je to tady zase, protože se holky rádi hrabou ve starých věcech, tak ani já jsem nenechala dnešní pátrání jen tak náhodě. A mrkla jsem se, jak se to má s muzikou od Karla Wolfa, a to konkrétně se skladbou Afrika.

Docela známý kousek, sem tam ho můžete slyšet tady i u nás v éteru Free Radio, ale jak se to má s originálem? Na originál budeme muset poskočit ještě víc dozadu než do roku 2007, kdy vydal Karl Wolf svou verzi, která je taková přeci jenom modernější z prvky R&B a taky s takovým popovým zvukem. Jinak co se týče Karla Wolfa, tak je to vlastně Kanaďan s libanonskými kořeny a právě originální písnička, tak ta ho inspirovala k tomu, že vlastně musí vydat vlastní cover a dokonce ho prej velice ovlivnila. No a ten Origoš, tak ten má na svědomí americká rock popová skupina, která si říká Toto, a přišli s touto skladbou Afrika už v roce 1982. A jestli si myslíte, že je to třeba potom, že co byly někde na výpravě nebo na dovolené nebo po cestách v Africe, tak to teda ne. Spíš se odkazovali na to, co si jakoby myslí, co si představují, jak to tam vypadá, a taky samozřejmě koukali na různý dokumenty o tamní kultuře. No a písnička od Toto Afrika, tak ta prosím pěkně bodovala a Billboard Hot 100 v Americe obdržela první místo hitparády, tak si kousek dáme, rozhodně to stojí za poslech. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Tak tohle je dnešní hudební detektiv a velký odhalení. Afrika není od Karla Wolfa, ale původně od skupiny Toto, kteří s touto skladbou budovali už v roce 1982. No a my se posouváme dál, za chvilinku taky doprava a počasí s Free Radiem.
1: Hudební detektiv na Free Radiu.

0: Give it to me, 6:30 večerní, no a já vám jdu dát další ochutnávku kousku, který se k vám pohrnou. Dáme si třeba Bittersweet Symphony za pár chvil na Free Radio. Bude to i Koro. A ještě trošku zrychlíme z Technotronic. A docela rychlý a svížný je to i co se týče brněnského provozu. Pojďme se na to podívat.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: V Brně se zdí naprosto ukázkově, nemám tu hlášenou žádné zdržení ani žádné dopravní nehody, ale jenom buďte opatrní a počítejte s drobným zdržením na D2 směrem na Brno, tady před exitem D1 z D2, kde se nám to kříží, tak to malinko houstne, ale nic dramatického, měli byste být za chvilinku z toho venku, takže počítejte s tím, že tady na tomto místě vás to maybe trošku zbrzdí, ale jinak dobrý, kdybyste viděli cokoliv dalšího, co se týče dopravy, tak volejte anebo nahrajte hlasovku, děkuju.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku máme 31, zítra počítejte s tím, že bude malinko chladněji. Denní maxima by měla dosahovat 26 stupňů a čeká nás zatažená obloha, no a potom v úterý 1. září po ránu 15 stupňů a slunečno a s postupem nebude přibývat oblačnosti, ale teploty se budou držet na příjemných 24 stupních.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

Skoro a Because the Night, no a taky tady koukám do mailu, kam před chvilinkou napsal Ondra. Ahoj, zdravím všechny, co poslouchají Free Radio. Zahrála bys mi prosím tuhle pecku, je to Dinner of Feet, Sophie Simons, Live and Die. Bylo by to pro váš tým, taky pro mou přítelkyni Evču, že ji miluji. Děkuji, Ondra. Ondro, tak bohužel tuhle písničku zahrát nemůžeme, protože teďka máme retro party, tak pokud by tě napadl nějaký starší kousek, třeba z 90. nebo přelomu milénia, tak šup sem s ním na mail a ráda zahraju, tak zdravíme tebe, Evču, zatím.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.

Tahle byla Cindy Lauper, no a my se teďka přesouváme opět mezi vaše vzkazy a pozdrav nám napsal taky Libor, který poslouchá na Príglu a chilluje na Dece a ptá se, jestli by šel nějaký DJ Bobo. A dokonce ještě pochvala, hezky hrajete jen tak dále, Libore, tak děkuji, děkuji za pochvalu. No a na oplátku posílám DJ Boba s Irene Cara a pecku What a Feeling, tak užívej krásný slunečný den.

0: Retroparty. Retroparty Free Radio.
1: Necelé dvě minuty nás dělí od 19. večerní a nás čeká poslední společná hodinka Retroparty tady u nás na Free Radio, takže klidně pište, volejte, tak jak jste zvyklí na 790-107-107 anebo klidně písně do apky. Jaká muzika nás bude provázet poslední společnou hoďkou? Dáme třeba Take Me Where the Sun is Shining, což je naštěstí případ Brna a bude tomu tak i po celý následující týden. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes. Potom to tu rozstřelí taky Sound Blunts. A jejich varianta na Billie Jean. No a do třetice pořádně taneční záležitost Jive Bunny. Tak to můžeme ještě společně s Free Radiem rozjet. Užívejte!
0: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retroparty Free Radia.

0: Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: Tak tohle byly kolesky, myslím si, taková příjemná záležitost právě třeba na polehávání někde venku na dece, na posedávání na lavičce, no musíme si to prostě užít, že venku ještě hezky. No ale teďka další muzika, tak to už bude trošičku přeci jenom z jiného soudku a vybírá Tomáš. Tome, ahoj.
2: Ahoj, Markétko.
1: Ty máš dneska chuť na takový svěžnější kousek Don't Stop the Music od Rihanny a je to super nápad, protože vlastně v Retro Party zas až tak často nehrajeme a přitom jako je to přeci jenom z roku 2007, takže už takový ten nádech toho retra, ten punc to má, tak jo, Tome, komu zahrajeme?
2: Asi bych to dal pro všechny posluchače.
1: Bez rozdílu, dobrá, dobrá, tak jo, tak hrajeme všem, pálíme to na 107 FM, díky za zavolání, Tome, a hezký den, ahoj.
2: Díky, Markétko.

0: Billie Jean pomalinku doznívají, ale vůbec nesmutněte, protože před námi je 6 minut dlouhá stopáž Swing the Mood a Jive Bunny, takže slast pro všechny tanečníky, třeba i Jarečka, který tančí v posteli. Takže Jareček, který bohužel nějaký prostě dává se dohromady, tak toho nezastaví a svý rádiem trsá. Tak pokud máte taky takovou taneční náladu, tak teďka si přijdete na své.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retropár

Tohle byly Madhouse, no a je pravda, že když je někdo třeba moc dlouho v práci, tak už to malinko vypadá, že bude potřeba třeba zavolat chocholouška a div, že člověk neskončí v šaškecu, no a právě věc, která ho třeba může udržovat příčetnýho a tak nějak plus minus v pohodě, aby se to aspoň trošku dalo, tak to je třeba taky muzika samozřejmě. A právě tady tuto možnost volí i Janče, která napsala, že má třetí dvanáctku po sobě a že ji čeká poslední hoďka, která se hrozně vleče. A Janče zkouší štěstí a ptá se, jestli máme Falka. Tak Jani, dobrá zpráva. Falka máme, jeden by se našel a dáme Out of the Dark, tak ať to utíká a zvládni to a doufám, že teda po třech dvanáctkách už budeš mít zítra zasloužený volno.

0: Jirko, tak ten tady zazněla speciálně taky všem do práce a hlavně prodavačce Janičce, takže doufám, Jani, že tu poslední hoďku už nějak pořádně tady spolu zvládneme a skvělou muziku, tak tu tady máme i nadále a další skvělý kousek vybírá posluchač Culda. Culda, ahoj.
1: Ahoj Marketko, zdravím všechny posluchače a přeju krásný podvečer.
0: Krásný podvečer, tak co tam máme teďka v playlistu, tak díky tvýmu výběru si můžeme pustit Skutry a song Friends. Takže já myslím, že to docela bodne, přeci jenom k večeru už tý energie, dá se říct, ubývá, tak nějak všem, jak seš na tom ty teďka, aktuálně, od jedničky do desítky?
1: Ale aktuálně od jedničky do desítky, tak někde na osmičce, ale koukám na krásný západ slunce a je to nádherný.
0: Už zapadá o půl osmí, to je hrozný fakt.
1: Jako hrozný to je, ale je to krásný.
0: Tak ty jsi prostě fakt věčný optimista, tak to má být, co to komu zahrajeme?
1: Ale bude to už pro všechny posluchače a hlavně pro Aničku, nejdřív to nebudu prodlužovat.
0: Dobrá, dobrá, tak jo, tak jdeme na muziku, mě se krásně, díky za zavolání, čau.
1: No, moc děkuju, ahoj.

0: 3 je Friends, přesně. 19.31 jdeme na další muziku. Máme před sebou poslední půl hodinku retroparty a další retrokousky už jsou tady nažavený a čekají na odpal. Tak třeba Miss Papaya a Hero, velice nakažlivá záležitost, řekla bych. Nebo aspoň mě to vždycky ještě dlouho zní v hlavě. No, co dál? No Mercy. Nebo You and Me. A když máme tu půl, je tu taky doprava a počasí.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: A dopravu vezmeme opravdu letem světem, protože se nikde nebourá ani nestojí a Brno i okolí hlásí dobrý, takže snad to vydrží hlavně šťastnou a pohodovou cestu domů, kdyby cokoliv, je to dopravní linka.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: A s počasím to taky nevypadá vůbec špatně, aktuálně venku nějakých 27. Zítra očekávejte teploty v denních maximech okolo 26 a k tomu zatažená obloha. V úterý už se nám malinko vyjasní a budeme se pohybovat v maximech okolo 24.

0: s klasikou Where Do You Go, no a kam právě jdeš? Tak to se můžeme klidně zeptat i Vaška, který by měl v tuto chvíli být na telefonní lince. Přímo jsem k nám do studia 790-107-107. Vašku, halo, halo, slyšíme se?
1: Já zdravím všechny, takže kam půjdu? Tak jak mě padá, tak půjdu domů, tam se už těším.
0: Počkej, zpomal, takže ty jsi teďka v práci, je to tak?
1: Jo,
0: a už se vidíš na cestě domů, v kolik máš padla? V 8?
1: No, tak nějak.
0: Tak
1: takže
0: nějak.
1: Takže se doklidím a tak.
0: Jasný, takže teda v práci, jo?
1: Jo.
0: A jsi taky víc dnů po sobě, jako třeba tady Janča, ta psala, že má teďka 3.12, tak jak to máš ty?
1: Já dělám 3.14 a ještě před sebou mám 8 dní. Teprve začínám.
0: Prosím tě, tak to trošku podpoříme. Každopádně medicínu jsi naordinoval dobrou. Pocoloco Gang a Tropical Paradise, tak to si myslím, že by mohlo trošičku tu energii a tu šťávu tak nějak pozvednout. Tak Vašku, máš k tomu ještě nějaké speciální věnování nebo přání?
1: Bude to asi pro všechny. Bylo spolu do restaurací a všeobecně do gastra. A možná, že už, jestli už poslouchají, tak pro moje holky, které už jsou doma.
0: Super, tak snad se brzo připojíš, Vašku. Každopádně děkuji za zavolání, ať ti to tam utíká. Zdravíme do gastra, posíláme skvělou muziku. Pocoloco Gang.
1: Děkuji, čau.

0: Loco Gang, Vašku, skvělý výběr, který opravdu bodl, tak doufám, že se líbí. No a teďka dáme další klasiku a já to tady ještě musím se přiznám naštelovat, protože není Like a Prayer, Like a Prayer. Madonna. Tak, jsem se do toho trošku zamotala. Není Like a Prayer, jako Like a Prayer, protože jednu vlastně věc má na starosti nebo na svědomí Madonna a druhou Madhouse. No a teďka si Kubík přeje Madonu a už je to napraveno a už je to připraveno. A Kubíku, za chvilinku jdeme hrát, ahoj.
1: Ahoj, na Petro Bena, Piadio, jak se, jak to jde na píčku?
0: Jak to jde, jak to jde, jak to tady může jít, čoveče? Kafíčko tady mám, svítím si tady, hraju si tady, když mě to baví víc, tak si volím prostě tady čudlíky doprava, když to jde trošku hůř, tak si třeba odskočím, dám si nějaký píťo, nebo to kafčo, no a pokračujem, no a takhle hezky to tady jde. Se skvělou muzikou to valí. Kubo, jak se máš, ty jsi už doma, nebo ještě někde výletuješ?
1: No, to jsme a dobrý.
0: Takže zase mimo domov, že?
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, děkuji.
1: Jak byl dneska Bene, Maketo, na píčku nebo pan Bene?
0: Hezký, máme tady nádherný babí léto, nebo co babí, jako? Ono to snad ještě opravdový léto, přece jenom 31 stupňů, to je paráda. Hele, Kubo, ať to nezakecáme. Máš tady tu písničku pro někoho special, nebo jen tak prostě pro radost?
1: Jo, po tebe, Maketo, papi, to utíká, poslední modá, to je kistinku, pojď boukáš, bata. Poslej modátovi, po tebe, moje chodice, tátu je po mámu, po Lenku, česenici, po máka.
0: Ok, Kubi, tak díky a hrajeme. Už nás trošku tlačí čas, takže Madonna připravená. Ahoj.

0: tohle byla vlastně už druhá Madonna, kterou jsme si dneska pustili. Jednak to bylo samozřejmě ještě v hudebním dinosaurovi někdy po 17. La Isla Bonita a teďka Like a Prayer, takže Madonna má dneska u nás žně. No a žně má taky náš posluchač Kája, který se dovolal a může tak vybírat další muziku. Kájo, ahoj.
1: Ahoj, krásný podvečer tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Tak do čeho se dneska pustíme?
1: Dáme Jennifer Rush, The Power of Love.
0: Dobrá, my jsme tady bokem ještě probírali, že to vlastně někdo v Česku přespíval, už nejsem volná, ty nejsi sám. Já už nikdy nebudu zpívat, když pode mnou hraje tady ta hudba, protože to vlastně jako vůbec neudržíš tu melodii, že tě to strašně jako rozptiluje, to je jako záludný. Ale už jsem se několikrát poučila, takže prostě kdo ví, tak ví, a kdo neví, tak si může zjistit. Každopádně teďka teda Kájo od tebe Origoš, Jennifer Rush. Komu posíláš tenhle song? Klidnější, romantičtější.
1: A všem uším, které poslouchají.
0: Dobrá, tak zdravíme uši a jdeme hrát. Měj se krásně, Kájo, hezký večer, ahoj.
1: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
2: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party.

Love nám doznívá a před námi ještě kousek United Nations and pecka You and Me. No a potom už tady taky můžete vyzkoušet společně s náma sílu repráků, protože to rozhodně bude stát za to. Chystá se taky Macky Martin a jeho House for You a dneska tady bude mít dokonce dva speciální hosty, tak se na to rozhodně počkejte. No a já se budu těšit zase příští neděli po 17. Tak do té doby se mějte fajn a užívejte poslech Free Radia.

a to znamená, že bude něco speciálního. Ale já ještě nebudu předbíhat. Já doufám, že jste si užili víkend tak jako já. Tento víkend byl naprosto opět brutální, jak pátek, tak sobota. Takže kdo byl, tak určitě ví, o čem jsem mluvil. Kdo nebyl, tak jenom teďka může litovat, ale může to samozřejmě příští týden napravit. Já jsem to dneska ostartoval od M83, Midnight City, za chvilinku Matisen, Sadko, Azonto, potom Axwell, Shapov, takže to znamená, že dneska to bude hodně progresivní, trošku změníme styl na konec těch prázdnin roku 2026. No a za chvilinku vám představím mé hosty, mám tady dneska dokonce dva, takže určitě je na co se těšit. Takže nezapomeňte tradiční volume doprava, ať si užijeme závěr celého víkendu a taky závěr celého nedělního večera s Free Radiem 107 FM a s pořadem House for Life. Příjemný poslech, let's go!

0: Dámy a pánové, 20 hodin 15 minut, stále ladíte Free Radio 107 FM a pořád House for Your Life. No a já mám ve studiu slibované dva dnešní hosty. Mám tady Jakuba Uličníka, herec Městského divadla Brno, a moji ségru, hostující herečka opět Městského divadla Brno. Ahoj, já vás zdravím, přátelé.
1: Čau.
2: Ahoj všem.
0: Jak se máte dneska, co jste dělali? Trošku víc nahlasený, prosím.
1: Já se mám skvěle a dneska jsem s mojí kámoškou byla na takové akci.
0: Byli jste na akci, jo?
1: Ano.
0: A co ty, Kubo, co jsi dělal?
2: Já jsem dneska dost odpočíval, protože jsem včera hrál na Bosofestu po Sonohách s kapelou. Kolem půlnoci jsme začínali až, takže já jsem dneska dost odpočíval.
0: A jo, takže to bylo až do rána, jo, předpokládám.
2: Ano, bylo to veselé do rána. Hráli jsme, šmelcovali jsme nás ukulele Troublemakers a dostal jsem se domů nad ránem, takže dneska pohodová neděle před začátkem sezóny.
0: Super, super, tu sezonu určitě probereme, protože ty jsi mě už říkal teďka mimo éter, že je tam nějaká premiéra v září, tak to ano. Určitě představíme, budeš tam vlastně hrát, že jo?
2: Ano.
0: No a potom vy spolu hrajete ještě ve Vintnu.
2: Ano,
0: vy jste kolegové. Vy jste kolegové vlastně z Vintnu, že jo?
1: Ano.
0: Eni, a kdy bude ještě? Bude ještě Vintn?
1: Bude, ale nevím kdy.
2: Myslím, že v říjnu tam nebo někde v listopadu určitě. Bude Vintn. Podíváme se mezi vstupem.
0: Podíváme se mezi vstupem a určitě
2: pozveme
0: vás na tuto skvělou, toto skvělé představení, nebo jak bych to řekl.
2: Je tak.

0: Dámy a pánové, 20 hodin 31 minutek, stále ladíte Free Radio 107 FM, pořád House for Life, no a se mnou stále ve studiu hosté Jakub Uličník a moje sestra Eni. Hele, Kubo, my jsme se bavili o nějaké té premiéře teda, tak nám řekni, co tam teda bude, na co se můžeme těšit.
1: Ano, v Městském divadle teďka chystá se několik premiér, ale která se týká mě, zrovna 19. ledna, pardon, září, začátek sezóny, už je to tady. Letnice, krásný román, je to takový Hlauču, který to napsal, za to má i Magnéziu literu a je to takové velmi ryzí, takový příběh prostě obyčejných lidí, obyčejné vesničky a civilizace, která se k ní dostává a takový prostě docela souboj tady těchto dvou věcí. A všechny zvu Letnice, hezké, takové citlivá komedie 19. září v Městském divadle Brně.
0: Eni, půjdeš?
2: Já určitě.
0: Tak já se přidám taky, mě to strašně zajímá.
1: Eni je naše faninka, krom toho, že je kolegyně, tak je ještě prostě jedna z nejčastěji navštěvujících kolegů, kteří hrajou v divadle a přitom je tam vždycky vidím v té první řadě s tátou sedět, perfektní.
0: Kolikrát jsi byla na nějakém představení? Ty jsi říkala na něčem, že jsi byla snad 19krát,
2: no, ne? No, vlastně, když se hrála Matilda, tak jsem na ní byla 20krát, myslím. To prostě to bylo pro děcka a to bylo fakt dobrý.
0: 20krát a to tě bavilo furt, jo?
2: Jo.
0: Ty brďo. Já jsem byl zase třeba na Mamma Mia, tam jsem byl tak 6krát.
2: No tak na Mamma Mia jsem to počítala asi 8krát.
0: Tak to byla víckrát. Ještě půjdete, jo? Tak já půjdu taky zas. No a co ty, tobě začíná škola v úterý, jak se těšíš?
2: Já se netěším.
0: Netěšíš se do školy? Do koliká ty jdeš? Třídy?
2: Já jdu do třetí.
0: Do třetí. Ty nevíš, do koliká to?
2: Ne.
1: Jo, jsou ještě prázdniny, pozor, až pozítří, takže až zítra na to budeš myslet, že?
2: No, bohužel.
0: Ale to bude ještě krátký, že jo, tento týden, ta škola.
2: No, jakože první den si prostě jenom řekneme, jaký máme rozvrh vlastně, já už vím rozvrh, ale jako řekneme si to jako tak, prostě jako...
0: Co se bude dít, no, vlastně, jo. No.
2: A potom vlastně si řekneme, co jsme dělali o prázdninách a tak.
0: Jo, takhle. Tak super. My jdeme zpátky na muziku, teďka Coldplay.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Dámy a pánové, 20 hodin 50 minutek. Stále posloucháte Free Radio 107 FM a pořád House for You Live. Se mnou stále ve studiu Jakub Uličník a moje sestra Annie. Hele Kubo, my jsme se tady teďka při chvilinku bavili, že vlastně ty jenom nehraješ v Městském divadle, ale dokonce v nějakých filmech.
1: Ano, ano, já ještě hostuju divadlo Bolka Polívky, jsem tam a jsem tam něco i natočím, no, tak jako malinko.
0: Nějaká novinka, co teď vyjde, nebo něco můžeš prozradit?
1: Můžu a velmi rád. Teďka o prázdninách jsem točil dva takové hezké projekty. Jeden jsou vlastně Bobul a Bobulky, což je další pokračování Bobuly. Trochu se tam bude to soustředit na mladší.
0: Aha.
1: My jsme tam s Míšovým Stejníkem hlavní škodiči takový jako. Ale, a to bude jako, myslím, že velmi příjemný. A potom další, a to je Lajna film, což je vlastně taky pokračování vlastně projektu Lajna. A tentokrát to bude film. Takže celovečerák, to znamená v prosinci premiéra v Brněnská 11. Lajny a v 8. února potom premiéra Bobulí.
0: Super, super, tak to se těším taky. Co ty, Jenny, podíváš se na Bobule?
2: Jo, já určitě.
1: Ano, je to samozřejmě, Bobula a Bobulky jsou zaměřeny na mladší trošku, je to ovladěné a hlavně to moc hezký, uvolněný rodinný film, takže úplně pro všechny.
0: Jsem na to zvědavý. Eni, ty jsi... Ano? Ano, poslouchám.
1: Takže jsme chtěli někoho pozdravit, že?
0: Teď jsem to chtěl říct právě.
2: Já moc pozdravuju Helenku z Pokladny z Městského divadla Brno.
1: Já taky samozřejmě.
0: Zdravíme Helenku z Městského divadla z Pokladny a my jdeme...
1: Všechny
0: z Městského divadla. Hlavně do klubíku, ten mám nejradši. Máš taky ráda klubík vždycky po vystoupení?
2: Jo, já tam chodím občas i o přestávkách, takže...
0: Jo?
1: Mezi výstupy, to my herci sem tam děláme, že? Když máme dost volno, tak mezi výstupem si jdem prostě na chlebíček, maximálně na sodovičku a...
0: Super, super. My jdeme zpátky na muziku a za chvilinku jsme zpět.

0: Dámy a pánové, 21 hodina, 3 minutky, to znamená, že pořad House for Your Life je úplně ve finále. My vám strašně moc děkujeme za poslech. Já vám taky děkuju, Eni, tobě, Kubo, taky.
1: Já taky
0: děkuju. Přišel. No a my tady máme ještě tvoji kamarádku. Ty jsi říkala, že už strašně chceš vzít sebou jakoby do éteru. Tak povídejte.
2: Tak, jmenuje se Tea a jsme dobrý kamarádky z tancování. A Teo, jak se těšíš do školy?
3: Těším se, ale ne půlné. Těším se na kamarádi, ale na učení.
2: No jo, to já taky. A těšíš se vlastně, jak se budete učit, nebo něco takového?
3: Ne.
2: Já se taky netěším, ale škola je důležitá.
0: Já bych se taky netěšil.
2: Ale vlastně musíme udělat školu, protože škola je hodně, hodně, hodně důležitá.
1: Já už se dost těším, až půjdou děti do školy moje.
0: Tak co je to na tobě, Jenny? Můžeš to celý pro dnešek uzavřít?
2: Tak já moc děkuju Kubovi Uličníkovi, že se mnou byl ve Free Rádiu a že se to se mnou užil.
1: Bylo mi potěšením, Jenny.
2: A ještě pozdravuju všechny, kdo nás teďka sledovali ve Free Rádiu.
0: Co nás poslouchali, že jo?
2: Ano.
0: Takže jo, přátelé, mějte se krásně a ahoj.
2: Ahoj.
0: Ano, to je ještě.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Díky moc. Čau.

ten tvůj. Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
2: Free Radio 107 FM. První z nejnovějšími hity.

0: Ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003.
1: Ladies and gentlemen. Put your hands together.

0: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
1: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

danse avec moi. Suis mes pas.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u